tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Skaparabadu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu,